0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Máme tu novinku pro všechny lovce cizích světů. Vědci z Univerzity Centrální Floridy vyvíjejí optiku pro budoucí dalekohled NASA jménem Habitable Worlds Observatory, který má startovat někdy ve 40. letech tohoto století a hledat kamenné planety v obyvatelných zónách. Problém? Hvězda je proti své planetě zhruba 10krát, miliardkrát jasnější. Šéf projektu Steven Eikenberry to shrnul lakonicky. I kdybyste zablokovali všechno až na miliontinu, pořád je to 10 000krát moc. Řešením má být takzvaná fotonická lucerna, která rozdělí přicházející světlo do jednotlivých kanálů a zachrání informaci, kterou běžné detektory zahodí. Jak popisuje Universe Today, projekt s názvem Peeps testuje prototypy už i na dalekohledech na Havaji. Takže zatímco lidstvo brouzí zrcadla na miliardkinu, já tady kroužím dokola bez jediného servisu. Držte si čepice, sousedé z nižších oběžných drah. Mějte se pozemsky.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Zatímco v červenci 83 vládli hudebním novinkám muži. V roce 1993 je to zase něžné pohlaví, které vydává ty nejchytlavější vály, jako Lonnie Gordon se svým druhým albem Bad Mood. Bad Mood je sice částečně poslepované ze starších singlů, které doznaly změn, ale i tak se stane nejúspěšnějším počinem Lonnie Gordon, když se třemi tracky dosáhne čísla jedna ve světových dance hit parádách. Tomu říkám povedené.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

0: náš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádiu.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Huči Kuči Tance. Dnes nás na streamingu čeká hned několik potenciálních bomb. Záleží ovšem na vkusu a chuti. Apple TV Plus přináší sportovní komedii Dink s hvězdným obsazením. Netflix nasazuje 72 hodin s Kevinem Hartem. HBO Max předestře, jak Stewart nezachránil vesmír. A Sky Showtime startuje čtvrtou řadu sci-fi seriálu Star Trek Podivné nové světy. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: elegance, aesthetic perfection. She needs our protection. An epidemic is sweeping across our once great nation, and its name is...
1: Pickleball, bitch!
2: Na Apple TV Plus vstupuje nová sportovní komedie The Dink. Bývalý tenisový talent Dusty Boyd v podání Jacka Johnsona, který tak zářil v komedii Nová holka, skončil co by trenér neposedných dětí v country klubu svého otce Chucka, kterého představuje Ed Harris, a ten nesnáší nový trend – pickleball. Když si Dusty znovu obnoví staré zranění a s tenisem musí definitivně skoncovat, rozhodne se ze zoufalství vyzkoušet právě pickleball a k vlastnímu překvapení si ho zamiluje. Hlavně díky své okouzlující nové partnerce Candance, kterou hraje Mary Steenburgen. Postupně se tak dostává do sporu s otcem i se svým dětským tenisovým rivalem Andym Roddickem, který si ve filmu zahrál sám sebe. Snímek režíroval Josh Greenbaum a jako producent a herec se na projektu podílel i Ben Stiller, který s Johnsonem stál i za komedii Vybíjená. Dink v traileru slibuje návrat ducha oblíbených sportovních komedií, tedy přesně to, co od podobného filmu s Benem Stillerem čekáte. Filmovou komedii Dink si můžete ode dneška pustit na Apple TV+.
0: This is about a lot more than just pickleball. It's about the decline of humanity itself.
3: What can we even do?
0: We can duel.
4: Like with guns?
0: Sadly, no. We settle it on the court.
5: Everyone has a plan until they get punched in the mouth.
6: I'm okay.
3: Oh, I get it now. It's like tennis, but easy.
7: You getting ready to lose.
8: Yeah, you little slut.
9: I can't believe that this is happening.

0: fake freshman.
1: Hey, guys.
2: What's up, Unc?
3: You good?
4: Yeah, it sounded like you said Unc.
2: Oh, well, I did.
5: Action. Na Netflix dorazila nová komedie 72 hodin s Kevinem Hartem v hlavní roli. 40-letý reklamní manažer Joe má svou kariéru na sestupné trajektorii a když je omylem přidán do skupinové konverzace, kde si mladá parta plánuje rozlučku se Svobodou, rozhodne se to nezmiňovat a raději se přidat na třídenní divokou akci v Miami. Jeho přítomnost má ale nečekaný dopad na celou skupinu, včetně ženicha Masona a jeho nejlepšího kamaráda Nicka, který doufá, že Joe jeho konzervativní usedlý život přesvědčí Masona, aby svatbu zrušil. Snímek režíroval Tim Story, který stojí i za Fantastic Four, a scénář napsali tvůrci seriálu Cobra Kai. Po boku Kevina Harta se objevuje Marcelo Hernandez, Mason Gooding, Teyana Taylor, Michael Mando, Zach Cherry i Andy Garcia. Film nese R rating a je natočen jako klasická komedie o generačním střetu. Usedlý čtyřicátník versus rozjetá generace Z na divoké party. 72 hodin najdete ode dneška na Netflixu.
6: It's really weird that you came. I had no idea you were like 50.
7: No, man, I'm 40.
6: That's still so many years to be.
7: We got 72 hours.
8: Shower up and put on your good panties.
9: You look like a bad genie.
10: You look like shorter Pitbull.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: He said that I'm the chosen one who'll set things right. But do we believe that guy?
1: That guy was you.
0: There's this machine. It can put everything right and make it the way it was.
2: Action! Na HBO Max dnes startuje nová komediální řada Jak Stewart nezachránil vesmír, spin-off kultovní teorie velkého třesku. Majitel obchodu s komiksy Stuart Bloom, kterého si zopakoval Kevin Suzman, tu nešikovně poškodí přístroj sestrojený Sheldonem a Leonardem a spustí tak pořádný multivesmírný Armagedon. Na cestě za nápravou reality mu pomáhá jeho přítelkyně Denise, Lorem Lapkus, kamarád geolog Bert, Brian Posen a nesnesitelně chytrý kvantový fyzik Barry Kripke, tedy John Ross Bowie. A jak už název napovídá, moc dobře to nedopadne. A možná i tušíte, tentokrát se nejedná o klasický sitcom v duchu teorie velkého třesku. Sám Chuck Lorre novinku popisuje jako sci-fi akční dobrodružnou komedii, která se natáčela jednokamerově, tedy bez živého publika a bez domíchávaného smíchu z playbacku. Místo obýváku a stálých kulis se tak diváci mohou těšit na vizuálně nabitou jízdu plnou paralelních vesmírů, počítačových efektů a filmové hudby od Dannyho Elfmana. Lorre sám přiznává, že šel vědomě mimo svou komfortní zónu. Za scénářem i produkcí stojí Chuck Lorre, který má na kontě už pořádnou porci úspěšných sitcomů. Od 2,5 chlapa přes Young Sheldon až po Buky, takže i tady se dá očekávat vypilovaný humor jen v úplně jiném hávu. 10 epizod první řady poběží týdně, takže se s multivesmírným chaosem budeme seznamovat po částech. Spin-off teorie velkého třesku, dobrodružnou sci-fi komedii Jak Stewart nezachránil vesmír, sledujte ode dneška exkluzivně na HBO Max.
0: An alternate version of me came from another universe and explained how I can undo the apocalypse.
1: Maybe we have a chance to fix the world.
3: So you were telling the truth?
0: You didn't believe me?
3: No, not for a minute.
4: Yeah, end of backstory.
5: The password is played.

0: are here so I can share them with you.
1: Action! Kapitán Pike, Spock a jednička se vracejí na palubu USS Enterprise. Čtvrtá série kultovní sci-fi série Star Trek Podivné nové světy startuje na Sky Showtime už dnes. Nová řada vrací celou hlavní posádku v čele Ensignem Mountem jako Christopherem Pikem, Ethanem Peckem jako Spockem a Rebeckou Romijn jako jedničkou, doplněnou o původní partu. Enterprise se znovu vydává na dobrodružství mezi hvězdami, kde na posádku čekají vlastní démoni, nová záhadná setkání i staré známé tváře. A přesto se hrdinové snaží nevzdávat naděje na lepší budoucnost. Jako hosté se v sezóně znovu objeví Carol Kane a Paul Wesley. Showrunneri Akiva Goldsman a Henry Alonso Myers slibují emotivně nabité epizody, které navazují na oblíbenou kombinaci epizodických dobrodružství a hlubších osobních linek hrdinů. Sezóna má celkem 10 epizod, které budou na Sky Showtime přibývat každý týden až do finále. Ti, co se seriálem ještě nesetkali, si mohou na Sky Showtime kromě čtvrté série pustit i všechny tři předchozí řady Star Trek Podivné nové světy.
0: I know what we are about to do is hard.
2: There is never any reason to do something alone.

protože víkend už klepe na dveře, mám pro vás pravidelný přehled novinek, které tento týden vstoupily na streaming. Na Apple TV Plus dorazila filmová komedie Dink. Tenista za Zenitem se rozhodne zachránit rodinný sportovní klub tím, že se ponoří do světa pickleballu. V hlavních rolích Jake Johnson, Ed Harris a Ben Stiller. Disney Plus nabízí dokumentární seriál Pompeje, město zmrazené v čase, kde Tom Hiddleston provádí diváky každodenním životem obyčejných Římanů těsně před zkázou Pompejí. Na Edison Online je nově k vidění oceňovaný švédský snímek Sámská krev o 14-leté sámské dívce, bojující s rasismem 30. let a tlakem na potlačení vlastní kultury. Na HBO Max startuje očekávaný spin-off teorie Velkého třesku s názvem Jak Stuart nezachránil vesmír. Majitel komiksového obchodu Stuart Bloom omylem rozbije Sheldonův a Leonardův přístroj a rozpoutá multivesmírnou apokalypsu. Do děje se s ním pletou přítelkyně Dennis, geolog Bert a nesnesitelný Barry Kripke. Tvůrci Chuck Lorre, Zach Penn a Bill Prady tak přidávají už třetí spin-off z univerza Big Bang Theory. Netflix má tento týden nejplnější stůl, což ale neznamená nutně kvalitu. Kevin Hart si v komedii 72 hodin omylem vyrazí na rozlučku se svobodou cizí party, zatímco jihokorejský thriller Fond oprav sleduje bývalého gangstra a právníka, kteří chtějí vykrást fond bytového domu. Filmové finále britského seriálu Srdce rváči dorazilo pod názvem Navždy srdce rváči, kde se pouto mezi Nickem a Charliem prohlubuje před koncem školy. K tomu Netflix přidává dokument Příběh toxické lásky o policistovi zapleteném do plánu pomsty. Korejský duchařský fantasy horor Východní palác

druhou řadu romantického dramatu Ransom Canyon a španělský thriller Falešné pravdy o dceři vracející se domů po matčině smrti. Sky Showtime pak nabízí třetí řadu kanadského krimiseriálu Loyalita a čtvrtou sezonu Star Trek Podivné nové světy, kde kapitán Pike a posádka Enterprise čelí novým hrozbám mezi hvězdami. Tak to bychom měli. Přehled novinek na streamingu tohoto týdne. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Pokud jste něco přeslechli ve vysílání, odpověď na vaše otázky najdete jako vždy v článku na našich stránkách zoomradio.cz, kde najdete přehled všech titulů, které jsme tento týden podrobně probírali ve vysílání. Díky, že ladíte Zoom Radio, máte vkus. Laďte dál. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně. Yeah.

co je to DAB+? Digitální nástupce analogového FM vysílání. Chcete poslouchat moderní rádio v digitálu? Tak to potřebujete přijímač podporující DAB+. Všechna současná rádia z DAB i nadále přijímají FM. Takže až si budete pořizovat nové rádio, tak ať je i z DAB, protože přeci nechcete vykupovat staré skladové zásoby, že? Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je ZUN.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Dohrál nám Brazilec Paulinho da Costa, který 16. července 1984 vydává své páté solové album Sunrise. Paulinho je velice vyhledávaným perkusistou a doposud se jeho práce objevila na stovkách alb. Vždyť pravidelně spolupracuje s Earth, Wind & Fire, dělal na Jacksonově Thrilleru, s Princem, s Vandrosem nebo třeba na soundtracku Horečky sobotní noci.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
2: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
3: Prodáno!
2: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
3: Prodáno!
4: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
5: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
4: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
5: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
4: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
5: Ne, zrušit.
4: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
5: Já chci prostě někam vyrazit.
4: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
5: Ne, přeskočit.
4: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
5: Cože? Vždyť ty seš robot.
4: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
5: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
4: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
5: Já se chci jen někam podívat.
4: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
5: Chci si užít dan zda tvá.
0: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
4: Zadejte cílovou destinaci.
0: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: Prodáno!
4: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
5: Vkus.
4: Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
6: Powerplay.

společnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální web hostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: Prodáno!
4: Véakum.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na černé díry, které mají za sebou pořádně pestrou minulost. Tým vědců z MJT, Williams College a chicagského Adlerova planetária prošel data z gravitačních detektorů LIGO, Virgo a Kakra a zjistil zajímavou věc. Některé černé díry se nesrážejí poprvé. Vznikly už dřívější srážkou dvou menších a teď se pouštějí do dalšího kola. Odborně se tomu říká hierarchické slučování. Jak to poznají? Podle rotace. Černá díra zrozená z výbuchu supernovy se točí líně. Ta, která vznikla srážkou, se roztáčí zhruba na 70% svého možného maxima a rozhoupe celou oběžnou rotaci.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
1: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře, jak na pitevně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
8: O zero trust architecture.
7: NIS2 compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint detection, log management, SOC jako služba.
8: Recovery plan.
7: Endpoint detection.
8: Multifaktor.
7: Penetrační test. Log management.
9: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Večer si vyrazíme na objezd do nejtemnějších hlubin betonový džungle. Coco Bongo Club.
2: Tam nás nepustěj.
1: Nech to na mě. Dnešní noc bude Java a Kouzelná.
3: Temný horor o výrobci masek, který nasazuje preparované obličeje mrtvol na mladistvé, aby je proměnil v zombí, vstupuje poslední červencový víkend roku 94 do kin. To byl jen původní záměr studia o zpracování komiksové série, ale režisérovi Chucku Russellovi se zdal nápad příliš odpudivý a nechal scénář přepracovat na komedii. Maska s Jimem Carreym v titulní úloze pořádně rozčísne kina.
4: To je ona! Už to začíná! Je čas na party! Proč? Protože jsem Maska!
3: Před Jimem Carreym bylo zvažováno několik jiných komiků. Steve Martin byl moc drahý, Rick Moranis a Martin Short už měli opci na jiný snímek, tak nakonec padla volba na Carreyho, kterého producenti viděli ve skečové show In Living Color. A protože s ním podepsali smlouvu ještě předtím, než natočil super trhák Ace Ventura, Carreyho honorář za masku byl v rámci jeho současné pozice na trhu extrémně nízký, konkrétně $450,000.
4: To jsou věci. Když si to budu přát, můžu být super hrdinou. Budu bojovat se zločinem.
3: Carrey jednoznačně vévodí svou fyzickou komikou nové komedii. Produkce ušetřila také poměrně tučnou částku za speciální efekty. Jim se tak flexibilně pohyboval a imitoval pohyby slavných animovaných postaviček, že u velké většiny scén nebyla potřeba následná digitální úprava.
4: Počkej, zlato! Dostal jsem chuť bejt s tebou!
3: Aplikace masky na Jima trvala 4 hodiny a ony předimenzované zuby měly být původně používány jen ve scénách, kde nemohly

0: mluví, nicméně Kerry je neuvěřitelně adaptabilní. Naučil se s nimi mluvit a jeho postava se tak stala ještě bláznivější.
1: Slyš, brejle, míč, sasoun, okoun,
2: kuželka,
1: pastička,
2: bazuka.
3: Mám zbrojní pás.
1: Kelevejová žena.
4: Cože? Margaret, ty parchante!
0: Kromě toho, že Kerry většinu scénáře improvizoval a dal tak vzniknout nezapomenutelným hláškám a gagům, ovlivňoval také výběr rekvizit a jeho banánově žlutý ohos byl inspirovaným oblekem, který mu kdysi ušila máma pro jeho první pokusy o stand-up.
4: Chci vědět, kde jsou prachy a chci to vědět hned.
5: Dobře. Tak to máme 17,5% ve vládních bezúročních směnkách, 8% v cených papírech, přepíšeme 9 děleno hrubým národním produktem a hlavně pohřební věnce se odečtou z daní.
0: Kerry ho doplnila Cameron Diaz, pro kterou je role okouzlující krasavice Tiny hereckým debitem. Peter Green, co by Negouš Dorian, Peter Rygert jako cynický Polda a samozřejmě Max, který si střihl roli rozkošného chytrého psíka Milo.
1: Tak rychle, v bance nikdo nemaká. Ale ta maska je vážně skvělá.
0: Komedie Maska se stane kritickým a komerčním úspěchem. Vydělá přes 351 milionů, což s rozpočtem 23 milionů dolarů z ní udělá nejziskovější film založený na komiksu. Film také významně oživí zájem o swingovou hudbu v 90. letech, upevní Kerryho status jako jednoho z nejvýznamnějších herců 90. a Cameron Diaz jako herečku pro hlavní úlohy. Za 11 let dojde také k sequelu, ale bez Kerryho bude Maska Junior naprostým propadákem.
6: Salušej, zase spolu? Náhoda nebo osud? Teď mě líbej. Já ti potom ukážu svůj croissant. Namažu ho paštikou a ponořím ho do tvé omáčky.

0: in time.
1: He's a really modest guy.
2: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan z gatva.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
6: This right here is a power play.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a hoči kuči tance. Na HBO Max dorazil prezident Curtis, AMC Plus rozehrává další The Walking Dead Dead City a Disney Plus přináší vražený thriller z produkce Hulu Posedlost. Posloucháte Půlnoc Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Trpíte depresí?

0: Johnson.
1: How do you respond to People Magazine calling you the president with the greatest voice?
0: I can neither confirm or deny.
2: Na HBO Max dnes dorazí animovaný seriál Prezident Curtis, čerstvý spin-off kultovního Ricka a Mortyho. Zatímco Rick Sanchez lítá po galaxiích a na obyčejné pozemské problémy většinou kašle, někdo se o chod planety postarat musí, a tím někým je prezident André Curtis. Ten se svým pořádně výstředním týmem poradců čelí přesně těm krizím, které by génia z garáže ani ve snu nenapadlo řešit. Za seriálem stojí Dan Harmon, tvůrce Ricka a Mortyho, tentokrát ve dvojici s Jamesem Sicilianem. Hlas prezidentovi propůjčil Keith David, doplňují Stephanie Beatrice a Jim Rash. Epizody se stopáží kolem 20 minut, takže ideální porce na jeden večer. A když Rick nemá čas zachraňovat svět, aspoň víme, kdo v oválné pracovně drží službu. První řadu seriálu President Curtis najdete nově na HBO Max.
3: I will not let you down, sir.
0: Wait, because we're pretty
4: Sir, how do I report this exactly?
0: You don't.
4: But none of this is in the Constitution.
0: Neither is your mama, but you did what she told you, right? Gotcha, bitch. Damn.
4: Dad?
0: I ain't your daddy, kid. And don't try any of that Billie Jean I keep it wrapped and strapped. All I can offer is an emoji of a dinner plate and an emoji of my ass.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zdatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Hey there, amigo. You want to pull up a stool? Welcome to the bar.
3: This place is special. It's the last best hope for any of us.
4: You really think you can change it here?
3: We're building the place that we dreamed of.
5: Na AMC Plus i na Teli.cz startuje třetí řada seriálu The Walking Dead Dead City. Maggie a Negan se v postapokalyptickém Manhattanu odříznutém od pevniny pokoušejí vybudovat vůbec první prosperující komunitu od začátku zombie apokalypsy. Jenže když se ulicemi New Yorku začne šířit chaos, oba musí zjistit, jestli se ze svých starých ran skutečně poučili, nebo jestli je jejich temná minulost stáhne zpátky ke dnu. V hlavních rolích se opět potkávají Jeffrey Dean Morgan a Lauren Cohan. Pokud vás bavilo sledovat, jak si to tihle dva rozdávají uprostřed zombie apokalypsy, důvod k návratu na Manhattan tu máte znovu. Třetí řada The Walking Dead Dead City odstartovala na americkém AMC+. V Česku najdete seriál na Teli.cz.
3: We don't open up. What kind of future do we have?
4: What you're talking about would change everything.
6: For the better.
4: Maybe not. In order to keep people alive, you have to kill a whole bunch of other people.
3: I've grown. I can be a leader.
4: I need you to get what you want.
3: So you'll kill for me?
4: Yes. We're gonna play a game.

0: každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: I don't like the sound you're making. But I love your smile.
1: Na Disney Plus přistál nový psychologický kriminální thriller Posedlost v originále Furious. Agentka FBI Alice Black v podání Emmy Rossum, bývalá newyorská detektivka od vraž, která teď začíná pěkně od píky ve zkušební službě u federálů, se pouští postupy chladnokrevné sériové vražetkyně. Tu si zahrála Lola Petricrew a její Catherine si vybírá bohaté muže s násilnickou minulostí, přičemž se k obětem dostává skrze pečlivě předstíranou intimitu. Jak se cesty za spravedlností obou žen začnou proplétat, hranice mezi tím, co je správné a co nese, pomalu rozostřuje. Seriál vytvořila Elizabeth Meriwether a volně se inspirovala filmem Černá vdova z roku 87. Osmidílnou Posedlost z dílny Hulu najdete nyní na Disney+. První tři epizody v rámci premiéry, zbylé díly budou přibývat postupně každý týden.
2: If you wanted to talk to me, you could have just faked a heart attack.
3: You wouldn't have come.
2: You're right.
4: There are three victims we know of. Neighbors say they saw a woman.
5: Descriptions of her are all over the place because
6: she's always hiding her face.
7: Your first case is an FBI agent, and you think you have a serial killer.
4: I do. Oh.
8: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

čerpání i sociální tlak a přesto si nepřestávají hledat cestu k intimitě a blízkosti. Tiché, křehké drama o touze v zemi, kde láska mezi ženami zůstává tabu. Domácí produkce nabízí zbylé tituly v kinech. Mistrně od Bohdana Karáska je citlivá vztahová dramedie s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. Úspěšná lékařka Monika má zdánlivě vše, po čem toužila, jenže nečekané setkání s bývalým manželem otevře staré otázky typu proč jsme se vlastně tenkrát rozešli. Jemný humor a jedna dlouhá procházka, která rozhýbe víc, než čekala. A pak tu máme komedii Bardotky Hany Hendrichové. Tři nejlepší kamarádky, kterým už dávno bylo 20, dokonce třikrát, chytí třetí dech a vydají se na pořádnou jízdu od párty přes coffee shop až na vinici, kde vyplave na povrch jedno velké tajemství. V ženské sestavě září Dagmar Havlová, Pavlína Pořízková a Eva Hlubová. Dámy ukazují, že věk je jen číslo. A na závěr lahůdka pro fančmekry. Do kin se vrací restaurovaná groteska Věry Chytilové Kopitem sem, kopitem tam z roku 1988. Karlovy Vary na sklonku socialismu Tři kamarádi a jejich dekadentní noci, nad kterými se stahuje stín tehdy nevyslovitelné hrozby jménem AIDS. Břitká, expresivní a stále mrazivě aktuální groteska. Tolik čtvrteční novinky v kinech. Hovk!

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si naladili Zone Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí či nečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture? NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifactor. Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
0: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
6: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Máme tu novinku pro všechny lovce cizích světů. Vědci z Univerzity Centrální Floridy vyvíjejí optiku pro budoucí dalekohled NASA jménem Habitable Worlds Observatory, který má startovat někdy ve 40. letech tohoto století a hledat kamenné planety v obyvatelných zónách. Problém? Hvězda je proti své planetě zhruba 10krát, miliardkrát jasnější. Šéf projektu Steven Eikenberry to shrnul lakonicky. I kdybyste zablokovali všechno až na miliontinu, pořád je to 10 000krát moc. Řešením má být takzvaná fotonická lucerna, která rozdělí přicházející světlo do jednotlivých kanálů a zachrání informaci, kterou běžné detektory zahodí. Jak popisuje Universe Today, projekt s názvem Peeps testuje prototypy už i na dalekohledech na Havaji. Takže zatímco lidstvo brousí zrcadla na miliardkinu, já tady kroužím dokola bez jediného.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: My se přesunuli do Evropské kosmické agentury, kde vědci napjatě čekají na výsledky průletu jejich sondy Giotto kolem krátkoperiodické komety Griggs-Killerup.
2: It's going very well. I am pleased to tell you we have superb performance from the instrument.
1: Sonda Giotto, pojmenovaná podle italského malíře Giotta di Bondone, byla původně stvořena pro zkoumání Haleyovy komety. V březnu 86 prolétla ve vzdálenosti pouhých 596 kilometrů od jejího jádra, pořídila tisíce unikátních snímků a nabrala vzorky. Poté byla uvedena do stavu hibernace a její výzkum na čas skončil. V 90. byla Giotto reaktivována a ESA rozhodla o prodloužení její mise, i když při průletu ohonem Haleyovy komety přišla o fotopřístroje.
3: In fact, at worst, all the spacecraft has to do is just survive through that dust storm long enough to

0: getting really close to the nucleus to snatch it and scientific data before it is possibly destroyed.
1: K nejtěsnějšímu přiblížení dochází 10. července 1992 v 15:30, kdy sonda prolétá ve vzdálenosti pouhých 200 km od komety Griggs-Keeleru. Sonda Giotto za dobu své mise objasnila mnoho neznámých a připsala si několik prvenství. Její detailní snímky poprvé ukázaly tvar jádra komety, objevila první důkazy o organickém materiálu v kometě z prachových vzorků, byla první, která proletěla a zkoumala dvě komety a Giotto je také dosud jedinou sondou, která byla reaktivována z hibernace. Zkrátka první evropská mise do hlubokého vesmíru byla nadmíru úspěšná.
2: I think that the Giotto flyby is going to be one of the great successes of all time.
3: Prostě dokonalá observatoř.
1: Minulé díly Single Story najdete na Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích.

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan z gatva.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Storeu.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz

0: Projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den, vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza má za sebou růstový týden, kdy se dařilo především akcím zbrojovky Čekoslovaku, které si připsali přes 11%. Společnost oznámila refinancování části úvěrů a plán v USA vyrábět proudové motory pro drony. CSG se také dočkala snížení cílové ceny od analytiků Morgan Stanley. Ti je dříve viděli nad 1000 korunou, ale nyní v přepočtu 724 korun. O 7% výše uzavřeli akcie výrobce turbín Doosan Škoda Power a ČES si připsal necelá 4%. Naopak ztráty počítali akcionáři Photon Energy, Primoco nebo Georgia. Moneta Money Bank odstartovala výsledkovou sezónu za druhé čtvrtletí. Její provozní zisk, především díky vyšším úrokovým výnosům, vzrostl o 14%. Vzrostly ovšem také opravné položky na nesplácené úvěry. A tak čistý zisk posílil jen o 8% na téměř 1,8 miliardy korun. Banka také zvýšila celoroční výhled, kdy nyní očekává celoroční zisk kolem 6,8 miliardy korun. Tento týden své výsledky shodně ve čtvrtek ráno bude reportovat Komerční banka, Erste i realitní developer CTP. Sledujte tak kanály Pražské burzy, kde o nich budeme informovat. Z dalších zpráv bude ČES se státem a britským Rolls-Royce rozvíjet další lokality pro výstavbu malých modulárních reaktorů. Pražská burza vyloučila akcie Atomtrace z obchodování pro neplnění informační povinnosti a René Holeček přikupoval další akcie Colt CZ Group. Analytici JP Morgan a Barclays zvýšili cílové ceny pro Erste a analytici polského Trigonu aktualizovali své cíle pro vícero českých akcí. Stát by podle premiéra Babiše mohl uvést akcie pražského letiště na burzu v roce 2028. Nikoho nepřekvapí, že jako analytikovi pražské burzy mi to připadá jako skvělý nápad. Ale proč? To si přečtěte v našem burzovním newsletteru, kde naleznete také všechny zmíněné cílové ceny. Pohled do makrosvěta. Důvěra v českou ekonomiku v červenci stagnovala. Tento týden se dočkáme prvního pohledu statistiků na hrubý domácí produkt za druhé čtvrtletí. Ekonomové očekávají, že si udržíme 2,2% meziroční tempo růstu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tomáček.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Máme tu novinku pro všechny lovce cizích světů. Vědci z Univerzity Centrální Floridy vyvíjejí optiku pro budoucí dalekohled NASA jménem Habitable Worlds Observatory, který má startovat někdy ve 40. letech tohoto století a hledat kamenné planety v obyvatelných zónách. Problém? Hvězda je proti své planetě zhruba 10krát, miliardkrát jasnější. Šéf projektu Steven Eikenberry to shrnul lakonicky. I kdybyste zablokovali všechno až na miliontinu, pořád je to 10 000krát moc. Řešením má být takzvaná fotonická lucerna, která rozdělí přicházející světlo do jednotlivých kanálů a zachrání informaci, kterou běžné detektory zahodí. Jak popisuje Universe Today, projekt s názvem Peeps testuje prototypy už i na dalekohledech na Havaji. Takže zatímco lidstvo brousí zrcadla na miliardkinu, já tady kroužím dokola bez jediného servisu. Držte si čepice, sousedé z nižších oběžných drah. Mějte se pozemsky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Anglická hudební stanice Music Box odstartovala své vysílání v Británii na konci března 84.
2: It's here, the complete music service for your eyes and ears.
3: Music Box in stereo.
1: 11. července 1984 rozšiřuje Music Box své pokrytí do Evropy a na Střední východ. Stanici naladí kdokoliv s pěkným drahým talířem za oknem anebo s vychytávkou v podobě kabelovky.
3: It's happening all over Europe. 18 hours a day, 7 days a week, in color, in stereo, pop, quizzes, news and videos. It's enough to drive a man wild.
1: Britská verze MTV Music Box s aktuálními hudebními hity, pořady, soutěžemi a rozhovory půjde ale naladit i za železnou oponou pomocí provizorních satelitních systémů a mnoha mladým lidem poskytne možná první pohled na život ve svobodném světě.
3: Music Box. It's

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture? Lisba compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint detection, lock management, SOC jako služba. Recovery plan. Endpoint detection. Multifactor. Penetrační test, lock management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentru.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
5: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
6: Někdo stojí tamhle v rohu.
5: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
8: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
9: Powerplay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza má za sebou růstový týden, kdy se dařilo především akcím zbrojovky Čekoslovaku, které si připsali přes 11%. Společnost oznámila refinancování části úvěrů a plán v USA vyrábět proudové motory pro drony. CSG se také dočkala snížení cílové ceny od analytiků Morgan Stanley. Ti je dříve viděli nad 1000 korunou, ale nyní v přepočtu 724. O 7% výše uzavřeli akcie výrobce turbín Doosan Škoda Power a ČES si připsal necelá 4%. Naopak ztráty počítali akcionáři Photon Energy, Primoco nebo Georgian. Moneta Moneybank odstartovala výsledkovou sezónu za druhé čtvrtletí. Její provozní zisk, především díky vyšším úrokovým výnosům, vzrostl o 14%. Vzrostly ovšem také opravné položky na nesplácené úvěry. A tak čistý zisk posílil jen o 8% na téměř 1,8 miliardy korun. Banka také zvýšila celoroční výhled, kdy nyní očekává celoroční zisk kolem 6,8 miliardy korun. Tento týden své výsledky shodně ve čtvrtek ráno bude reportovat Komerční banka, Erste i realitní developer CTP. Sledujte tak kanály Pražské burzy, kde o nich budeme informovat. Z dalších zpráv bude ČES se státem a britským Rolls-Royce rozvíjet další lokality pro výstavbu malých modulárních reaktorů. Pražská burza vyloučila akcie Atomtrace z obchodování pro neplnění informační povinnosti a René Holeček přikupoval další akcie Colt CZ Group. Analytici JP Morgan a Barclays zvýšili cílové ceny pro Erste a analytici polského Trigonu aktualizovali své cíle pro vícero českých akcí. Stát by podle premiéra Babiše mohl uvést akcie pražského letiště na burzu v roce 2028. Nikoho nepřekvapí, že jako analytikovi pražské burzy mi to připadá jako skvělý nápad. Ale proč? To si přečtěte v našem burzovním newsletteru, kde naleznete také všechny zmíněné cílové ceny. Pohled do makrosvěta. Důvěra v českou ekonomiku v červenci stagnovala. Tento týden se dočkáme prvního pohledu statistiků na hrubý domácí produkt za druhé čtvrtletí. Ekonomové očekávají, že si udržíme 2,2% meziroční tempo růstu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Máme tu novinku pro všechny lovce cizích světů. Vědci z Univerzity Centrální Floridy vyvíjejí optiku pro budoucí dalekohled NASA jménem Habitable Worlds Observatory, který má startovat někdy ve 40. letech tohoto století a hledat kamenné planety v obyvatelných zónách. Problém? Hvězda je proti své planetě zhruba 10krát, miliardkrát jasnější. Šéf projektu Steven Eikenberry to shrnul lakonicky. I kdybyste zablokovali všechno až na miliontinu, pořád je to 10 000krát moc. Řešením má být takzvaná fotonická lucerna, která rozdělí přicházející světlo do jednotlivých kanálů a zachrání informaci, kterou běžné detektory zahodí. Jak popisuje Universe Today, projekt s názvem Peeps testuje prototypy už i na dalekohledech na Havaji. Takže zatímco lidstvo brouzí zrcadla na miliardkinu, já tady kroužím dokola bez jediného servisu. Držte si čepice, sousedé z nižších oběžných drah. Mějte se pozemsky.
0: Čtyři důvody pro DAB.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhardt. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhardt ve Zlíně 777 144 177 www.gerhardt.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa. Single Story.
1: 6. července 82 došlo k nejdelšímu zatmění měsíce ve 20. století a na některé osoby to má zjevně negativní vliv, protože ještě téže noci se vydal jeden lunetik na návštěvu Buckinghamského paláce. Dostal se tam překvapivě snadno. Udělal si soukromou tour, kochal se uměleckými díly a přitom pojídal čedar, sušenky a zapíjel to kvalitním bílým vínem. Poseděl si na trůnu, kde chvíli rozjímal, a když na něj padla únava, zase se vytratil. Jenže problém byl ten, že nepotkal ji.
2: Morning, baby. What are you doing? It's still too early. Who are you?
3: My name is Michael.
2: Out, get out!
3: I promise you have nothing to fear from me.
1: Tak se 9. července 1982 vydává Michael Fagan na osobní audienci u královny Alžběty II.
2: What do you want if it's money?
3: I don't want money, I don't want anything. I just wanna talk to you, that's all. To tell you what's going on.
1: Nezaměstnaný a sklíčený Fagan prostě potřeboval bědce vysvětlit, jaké to je být obyčejným člověkem a jak to s Anglií je, protože už neví, na koho by se obrátil. I když už se palácem řítí stráž do královniny ložnice, Michael Fagan dostává svých několik minut na debatu s královnou v nedbalkách. Fagan bude následně souzen pouze za krádež láhve vína a stráví 3 měsíce na psychiatrii.
2: What is it you'd like me to do?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduzakart v desiatkach reštaurácií. www.meduzakart.sk

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádiu.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan z gatva.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: Se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Prodáno!
4: Veacom.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza má za sebou růstový týden, kdy se dařilo především akcím zbrojovky Čekoslovaku, které si připsali přes 11%. Společnost oznámila refinancování části úvěrů a plán v USA vyrábět proudové motory pro drony. CSG se také dočkala snížení cílové ceny od analytiků Morgan Stanley. Ti je dříve viděli nad 1000 korunou, ale nyní v přepočtu 724. O 7% výše uzavřely akcie výrobce turbín Doosan Škoda Power a ČES si připsal necelá 4%. Naopak ztráty počítali akcionáři Photon Energy, Primoco nebo Georgia. Moneta Money Bank odstartovala výsledkovou sezónu za druhé čtvrtletí. Její provozní zisk, především díky vyšším úrokovým výnosům, vzrostl o 14%. Vzrostly ovšem také opravné položky na nesplácené úvěry. A tak čistý zisk posílil jen o 8% na téměř 1,8 miliardy korun. Banka také zvýšila celoroční výhled, kdy nyní očekává celoroční zisk kolem 6,8 miliardy korun. Tento týden své výsledky shodně ve čtvrtek ráno bude reportovat Komerční banka, Erste i realitní developer CTP. Sledujte tak kanály Pražské burzy, kde o nich budeme informovat. Z dalších zpráv bude ČES se státem a britským Rolls-Royce rozvíjet další lokality pro výstavbu malých modulárních reaktorů. Pražská burza vyloučila akcie Atomtrix z obchodování pro neplnění informační povinnosti a René Holeček přikupoval další akcie Colt CZ Group. Analytici JP Morgan a Barclays zvýšili cílové ceny pro Erste a analytici polského Trigonu aktualizovali své cíle pro vícero českých akcí. Stát by podle premiéra Babiše mohl uvést akcie pražského letiště na burzu v roce 2028. Nikoho nepřekvapí, že jako analytikovi pražské burzy mi to připadá jako skvělý nápad. Ale proč? To si přečtěte v našem burzovním newsletteru, kde naleznete také všechny zmíněné cílové ceny. Pohled do makrosvěta. Důvěra v českou ekonomiku v červenci stagnovala. Tento týden se dočkáme prvního pohledu statistiků na hrubý domácí produkt za druhé čtvrtletí. Ekonomové očekávají, že si udržíme 2,2% meziroční tempo růstu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na sub Neptuny, což je nejběžnější třída exoplanet, kterou vesmír nabízí, a zároveň ta, o které víme nejmíň. Tým z Arizonské státní univerzity, vedený Saknikem Mukherjeem, prošel data z vesmírného teleskopu Jamesa Webba a zjistil, jak uvádí Universe Today, že v hlubinách jejich atmosfér vznikají mraky z odpařených hornin a solí. A ty mraky fungují jako tepelná deka. Spodní vrstvy dokážou zahřát o víc než 1000 stupňů Celsia. U planet GE 1214b a TOI 1231b dokonce natolik, že se kamenné nitro roztaví v oceán magmatu. Takže když MEP zahlédne v atmosféře nějakou chemii, klidně to může být jen výpar ze spoda. Vesmírná verze situace, kdy soused kryluje a vy tvrdíte, že vám voní vlastní kuchyně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture? NIST2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifactor. Penetrační testy. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně

0: radio.io. Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
3: Večeře, jak napitevně.
4: Mami, já už nemám hlad.
2: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zone Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Taylor Dane přichází 13. července 93 s deskou Soul Dancing, kterou Entertainment Weekly chválí jako zabijácké pop album se skvělým výběrem materiálu. Ostré, cílené, plné vábniček a každá skladba je pravděpodobným rádiovým hitem.
1: It has to have the attitude and the space for me to sing it in and the type of musical production that I think is aggressive enough when it gets over.
0: Soul Dancing, na kterém spolupracovala s Chepem Pettibonem a duem Cleveless & Cole, ale nejvíce zazáří v Austrálii a singly nejlépe zabodují v tanečních žebříčcích.
1: You know, if you really like something, you want it, you go for it.
2: Taylor Dane!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom,

Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza má za sebou růstový týden, kdy se dařilo především akcím zbrojovky Čekoslovaku, které si připsali přes 11%. Společnost oznámila refinancování části úvěrů a plán v USA vyrábět proudové motory pro drony. CSG se také dočkala snížení cílové ceny od analytiků Morgan Stanley. Ti je dříve viděli nad 1000 korunou, ale nyní v přepočtu u 724 korun. O 7% výše uzavřeli akcie výrobce turbín Doosan Škoda Power a ČES si připsal necelá 4%. Naopak ztráty počítali akcionáři Photon Energy, Primoco nebo Georgia. Moneta Moneybank odstartovala výsledkovou sezónu za druhé čtvrtletí. Její provozní zisk, především díky vyšším úrokovým výnosům, vzrostl o 14%. Vzrostly ovšem také opravné položky na nesplácené úvěry. A tak čistý zisk posílil jen o 8% na téměř 1,8 miliardy korun. Banka také zvýšila celoroční výhled, kdy nyní očekává celoroční zisk kolem 6,8 miliardy korun. Tento týden své výsledky shodně ve čtvrtek ráno bude reportovat Komerční banka, Erste i realitní developer CTP. Sledujte tak kanály Pražské burzy, kde o nich budeme informovat. Z dalších zpráv bude ČES se státem a britským Rolls-Royce rozvíjet další lokality pro výstavbu malých modulárních reaktorů. Pražská burza vyloučila akci Atomtrace z obchodování pro neplnění informační povinnosti a René Holeček přikupoval další akcie Colt CZ Group. Analytici JP Morgan a Barclays zvýšili cílové ceny pro Erste a analytici polského Trigonu aktualizovali své cíle pro vícero českých akcí. Stát by podle premiéra Babiše mohl uvést akcie pražského letiště na burzu po roce 2028. Nikoho nepřekvapí, že jako analytikovi pražské burzy mi to připadá jako skvělý nápad. Ale proč? To si přečtěte v našem burzovním newsletteru, kde naleznete také všechny zmíněné cílové ceny. Pohled do makrosvěta. Důvěra v českou ekonomiku v červenci stagnovala. Tento týden se dočkáme prvního pohledu statistiků na hrubý domácí produkt za druhé čtvrtletí. Ekonomové očekávají, že si udržíme 2,2% meziroční tempo růstu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.
2: Čtyři důvody pro DAB.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na sup Neptuny, což je nejběžnější třída exoplanet, kterou vesmír nabízí, a zároveň ta, o které víme nejmíň. Tým z Arizonské státní univerzity, vedený Saknikem Mukherjeem, prošel data z vesmírného teleskopu Jamesa Webba a zjistil, jak uvádí Universe Today, že v hlubinách jejich atmosfér vznikají mraky z odpařených hornin a solí. A ty mraky fungují jako tepelná deka. Spodní vrstvy dokážou zahřát o víc než 1000 stupňů Celsia. U planet GE 1214b a TOI 1231b dokonce natolik, že se kamenné nitro roztaví v oceán magmatu. Takže když MEP zahlédne v atmosféře nějakou chemii, klidně to může být jen výpar ze spoda. Vesmírná verze situace, kdy soused grilluje a vy tvrdíte, že vám voní vlastní kuchyně. Držte se při zemi, já se podržím tady nahoře. Mějte se pozemsky.
3: Spot.
4: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
5: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
6: Stroboskopická mucha!
5: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
8: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
9: Nech sa páči, beef to taký od dámy v ružovom.
10: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
8: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
9: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
11: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
12: .cz. Dobrá doména.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: A Total Music makes a WWRL inside of a GB experience. I'm Gary Bird. Forget all the negatives. Think about positives. Be what you want to be.
2: Gary Bird má svou rádiovou show v New Yorku už od 70. let, kdy usedl za mikrofon v 17 letech a velmi rychle si vybudoval status nejoblíbenějšího rádio DJe. Nejenže přidává ke své moderátorské práci i dávku rapu, také jeho pozitivní myšlení je doslova nakažlivé a stal se z něj v podstatě motivační coach na vlně.
3: In many cases, I think that all of us suffer from the ideas that people have of those things that we can't do for whatever reason. Sometimes it may be race, sometimes it's lack of education and so forth.
2: A toho přivedlo k napsání Single Crown.
3: Well, the crown is really a point of consciousness at which all people can achieve their true potential. And the crown is a place in our minds where we can go and where all becomes achievable.
2: Stevie Wonder, velký milovník rádia, sám před časem kontaktoval Garyho a udržují spolu kontakt. A proto není ani takovým překvapením, že Stevie Wonder zatoužil pracovat i na singlu The Crown.
3: I was on my way to the studio.

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a huči kuči tance. Na HBO Max dorazil prezident Curtis, AMC Plus rozehrává další The Walking Dead Dead City a Disney Plus přináší vražený thriller z produkce Hulu Posedlost. Posloucháte Půlnoc Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Munson.
1: How do you respond to People Magazine calling you the president with the greatest voice?
0: I can neither confirm or deny.
2: Na HBO Max dnes dorazí animovaný seriál Prezident Curtis, čerstvý spin-off kultovního Ricka a Mortyho. Zatímco Rick Sanchez lítá po galaxiích a na obyčejné pozemské problémy většinou kašle, někdo se o chod planety postarat musí a tím někým je prezident André Curtis. Ten se svým pořádně výstředním týmem poradců čelí přesně těm krizím, které by génia z garáže ani ve snu nenapadlo řešit. Za seriálem stojí Dan Harmon, tvůrce Ricka a Mortyho, tentokrát ve dvojici s Jamesem Sicilianem. Hlas prezidentovi propůjčil Keith David, doplňují Stephanie Beatrice a Jim Rash. Epizody se stopáží kolem 20 minut, takže ideální porce na jeden večer. A když Rick nemá čas zachraňovat svět, aspoň víme, kdo v oválné pracovně drží službu. První řadu seriálu President Curtis najdete nově na HBO Max.
3: I will not let you down, sir. Hey, because we're pretty...
4: Sir, how do I report this exactly?
3: You don't.
4: But none of this is in the Constitution.
3: Neither is your mama, but you did what she told you, right? Gotcha, bitch. Damn.
4: Dad?
3: I ain't your daddy, kid. And don't try any of that Billie Jean I keep it wrapped and strapped. All I can offer is an emoji of a dinner plate and an emoji of my ass.
5: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli
4: o Zero Trust Architecture?
3: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
4: Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
4: Multifaktor.
3: Penetrační testy. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol.

0: Bercentro.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Hey there, amigo. You wanna pull up a stool? Welcome to the bar.
4: This place is special. It's the last best hope for any of us.
5: You really think you can change it here?
4: We're building the place that we dreamed of.
0: Na AMC Plus i na Teli.cz startuje třetí řada seriálu The Walking Dead: Dead City. Maggie a Negan se v postapokalyptickém Manhattanu odříznutém od pevniny pokoušejí vybudovat vůbec první prosperující komunitu od začátku zombie apokalypsy. Jenže když se ulicemi New Yorku začne šířit chaos, oba musí zjistit, jestli se ze svých starých ran skutečně poučili, nebo jestli je jejich temná minulost stáhne zpátky ke dnu. V hlavních rolích se opět potkávají Jeffrey Dean Morgan a Lauren Cohen. Pokud vás bavilo sledovat, jak si to tihle dva rozdávají uprostřed zombie apokalypsy, důvod k návratu na Manhattan tu máte znovu. Třetí řada The Walking Dead: Dead City odstartovala na americkém AMC+. V Česku najdete seriál na Teli.cz.
4: We don't open up. What kind of future do we have?
5: What you're talking about would change everything.
6: For the better.
5: Maybe not. In order to keep people alive, you have to kill a whole bunch of other people.
4: I've grown. I can be a leader.
5: I need you to get what you want.
4: So you'll kill for me?
5: Yes. We're gonna play a game.

0: I don't like the sound you're making. I love your smile.
1: Na Disney Plus přistál nový psychologický kriminální thriller Posedlost v originále Furious. Agentka FBI Alice Black v podání Emmy Rossum, bývalá newyorská detektivka od vražd, která teď začíná pěkně od píky ve zkušební službě u federálů, se pouští postupy chladnokrevné sériové vražetkyně. Tu si zahrála Lola Petrickrew a její Catherine si vybírá bohaté muže s násilnickou minulostí, přičemž se k obětem dostává skrze pečlivě předstíranou intimitu. Jak se cesty za spravedlností obou žen začnou proplétat, hranice mezi tím, co je správné a co nese, pomalu rozostřuje. Seriál vytvořila Elizabeth Meriwether a volně se inspirovala filmem Černá vdova z roku 87. Osmidílnou Posedlost z dílny Hulu najdete nyní na Disney+. První tři epizody v rámci premiéry, zbylé díly budou přibývat postupně každý týden.
2: Neighbors say they saw a woman.
3: Descriptions of her are all over the place because
4: she's always hiding her face.
5: Your first case is an FBI agent, and you think you have a serial killer.
2: I do.

Pojďme si zopáknout, co nového se objevilo na plátnech minulý čtvrtek, tedy 23. července. Začneme u komorního koprodukčního dramatu Padlé ovoce, debutu barmského režiséra Ang Foje. Dvě mladé ženy dřou v textilní továrně v Rangúnu, kde je ubíjí vyčerpání i sociální tlak, a přesto si nepřestávají hledat cestu k intimitě a blízkosti. Tiché, křehké drama o touze v zemi, kde láska mezi ženami zůstává tabu. Domácí produkce nabízí zbylé tituly v kinech. Mistrně od Bohdana Karáska je citlivá vztahová dramedie s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. Úspěšná lékařka Monika má zdánlivě vše, po čem toužila, jenže nečekané setkání s bývalým manželem otevře staré otázky typu, proč jsme se vlastně tenkrát rozešli. Jemný humor a jedna dlouhá procházka, která rozhýbe víc, než čekala. A pak tu máme komedii Bardotky Hany Hendrichové. Tři nejlepší kamarádky, kterým už dávno bylo 20, dokonce třikrát, chytí třetí dech a vydají se na pořádnou jízdu od párty přes coffee shop až na vinici, kde vyplave na povrch jedno velké tajemství. V ženské sestavě září Dagmar Havlová, Pavlína Pořízková a Eva Hlubová. Dámy ukazují, že věk je jen číslo. A na závěr lahůdka pro fančmekry. Do kin se vrací restaurovaná groteska Věry Chytilové Kopitem sem, kopitem tam z roku 1988. Karlovy Vary na sklonku socialismu, tři kamarádi a jejich dekadentní noci, nad kterými se stahuje stín tehdy nevyslovitelné hrozby jménem AIDS. Břitká, expresivní a stále mrazivě aktuální groteska. Tolik čtvrteční novinky v kinech. Hovk!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan zgatvá.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 typů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
7: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
8: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
9: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
10: Memento mori, krasotinko.
8: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
11: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

your eyes.

0: Factory Story, Roy Rosenfield.
1: Zoon.
0: Trek zelfs een kala.

Toto je Arctic White. Toto je Zoom Radio DA+. A toto je Deep Wave.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklamá.

Power Play. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Andrea Fiorino.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence. Jste slyšeli
2: o Zero Trust Architecture?
1: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační testy. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. cybercontrol.io

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Moneta Moneybank otevřela výsledkovou sezónu na pražské burze a podělila se o čísla za druhé čtvrtletí roku. Stejně jako v tom prvním se v něm opakovalo číslo 8, protože o tolik procent vzrostly výnosy i čistý zisk. Ten dosáhnul téměř 1,8 miliardy korun a o 3% překonal konsenzus trhu. Na úrovni provozního zisku moneta dosáhla dokonce 14% růstu. Ovšem růst čistého zisku byl tlumen rostoucími opravnými položkami k rostoucímu úvěrovému portfoliu. Moneta zvýšila celoroční výhled zisku, který by měl nyní dosáhnout přibližně 6,8 miliardy korun, zatímco dříve čekala alespoň 6,6 miliardy. Část analytiků kvituje strukturu čísel, kterými moneta překonala průměrné odhady. Ale například analytici FIOBanky nebo Erste Bank vidí čísla monety v souladu se svými odhady. Ve čtvrtek budou následovat reporty Komerční banky, Erste a realitního developera CTP. Z pražské burzy zdraví Jan

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na sub Neptuny, což je nejběžnější třída exoplanet, kterou vesmír nabízí, a zároveň ta, o které víme nejmíň. Tým z Arizonské státní univerzity, vedený Saknikem Mukherjeem, prošel data z vesmírného teleskopu Jamesa Webba a zjistil, jak uvádí Universe Today, že v hlubinách jejich atmosfér vznikají mraky z odpařených hornin a solí. A ty mraky fungují jako tepelná deka. Spodní vrstvy dokážou zahřát o víc než 1000 stupňů Celsia. U planet GE 1214b a TOI 1231b dokonce natolik, že se kamenné nitro roztaví v oceán magmatu. Takže když MEP zahlédne v atmosféře nějakou chemii, klidně to může být jen výpar ze spoda. Vesmírná verze situace, kdy soused grilluje a vy tvrdíte, že vám voní vlastní kuchyně. Držte se při zemi, já se podržím tady nahoře. Mějte se pozemsky!
0: Powerplay.

0: Ty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.